Бел наш еще оттуешь, нетко пшинджеме к ветровым вуладам. Ченца то вочакуе нас с блаками Райнша Курьява, але потом, зо еса тута зминува, змееме дре то, что свунца, так нам знаменьша ветра рио весче. В бео дня пшидружа са потом тез раз дошем ротчеле, але пшиушим со свунца усто дошт пшедрие, převážně tak meteorologové opisají. V ostatně sucho a to při letních 22 do 25 stopňách, přičímž však ověstče, když se k tomu ještě slunce smije, jsou tuto 22 do 25, když ráde raz zdáže, když cítce či byč, když juce smijeme najprve raz došť slunce v běhu dňa, pak co potom dole mročile ještě přidruža a potom s tým tiež švíjela a nevedro. Tež juce stupa živé sliepro na 20 do 24 stopňov. Štvrtk a piatk smijeme slunce a mročile ve vodmene, v ostatne je převážne sucho, ale jenož také, no haj, pomierne čupvo.

0: Če se čmenčino donna po šestčih je, nikto škodi z vas je zavest, če čera večo tež hižo serbski program svišal. Pondželu šako vusvame takrec dvojce tu z Budešina. Jonu vezo rano po zvučenem vašnju od pečih do dživečih, ale potom je ište raz moda žoma večo od vosmih do džesačih naredže. A? Moči redaktorejo Radia Zadkule su so čera večo z kumštne inteligencu zabirali a s prašenjom, začo so tuta vonje vuživa. Su modostni, štož vuživanje kumštne inteligence nastupa, da tiš kreativni?
1: Šun relativ husto, also za jara mauke prašena, abo ti za šunske nadavki, diš ja tam imamo si nešto rozkvač tam, abo tam.
2: Also take šedne prašenja, kišen si staj, abo kici šo džo hač to do Google zatipač, a potom tam nekeke strone čitač.
3: Najhusti šo v šuli, potom za nauki, abo da si doma nešto mo raz od KI rozkvač, da za to lepo rozumim.
4: Ja vůživím KI druhé za šulu, když to mě něco vůživat, snadno za nějaké přednášky ve šuli.
1: Nic tak hůsto, ale já vůživím vůne ChatGPT. Hajte, já se prašen za nějaké pokyvy, když já třeba. A hajte, jak už je také druhé, když mám za šulu nějaké nauky, já třeba pomoc.
5: Já to vůne za šulu vůživím, ale ty za šedné věce, když váříč.
0: Potekim, jeli orientujeme se na tutých vodmoch, vůživa vopročo nimale kůžda šula a kůžda šularka za šulské nadavky KI kumštnu inteligencu. Ale zadkulario su se tiež z naopačnej perspektivu zabírali. Cyril Mark, student vůčarstva za matematiku a informatiku, ste kvázi runie mestem.
6: Veľký problém, ký sa sam šňa ako šula tie doživujú, zo zvúčara započnú, spýtaja sa napšiť, čo týka istúpiť, to je v mojich očach jen zmlk, dokáž pred cemi letami za nic a džen sa šentmene môže zakázať. Hej, tak pravo za mňa, ja tiež nie som žiadne rozrysané za ten problém namakal, ale jedno by ako vúčar pon započnúť si tomu vedome bude, co jen ten nadavky tak koncipuje, zo jen KI. Jako přidatný pomocný sredk může dualič a nic zakázat, dokud podstatu to nic neužívá.
0: Ale jak, abo kotre nadavky měli vůčerio staječ, že bychu šulerio přijušem pozitivný vůkněnský efekt nazonili. Za to jsou se zadkulario tež s Jonasom Zündu rozmluvili. Vůnčení runě svůj referendariat v Lipsku a je nedávno při trénovaniu matematický KI sobu skutkoval.
7: To je tež vážné, jak jsou domácí nadavky městem stajené, so dobia tie dzieci tiež opísať moc, kak sú one na úsledky prišli, alebo tiež to rozjasniť moc, a nic jenož, ok, to je práve, alebo to je opak. Přesto je za dzieci a modostných vážne tiež to zrozumieť, čo tá KI im praje, a o tom přemusliť, ač to tiež sú a trichy.
0: Čas je zamenia, kumštna inteligenca, hajta služajúža cívu kvílu k tomu, tiež v šuli vieza. Ale vopročite je haj příručky, že a kak optimálne stúti extrémny technológiu pravie vopkadžič príušiem dále neexistuje. V nekotrých perspektívach sú moči rozvoj sonice čera večo riečeli.

0: ci bili ki našišče.
1: Remeslo dženca ajuce. Srpskim rozvosu.
0: Remeslo ma zvote dno. Haj nicino šruba, ale vosibetiš filigrane ručne dživo. Časnikare, napšikvat, te trebaja cele mirni ruce, zabihu jeno iš milimetru malke pokazova, ki zatvarili. Jeden Serb, ki še se na tute povovanje zvažio, je Jakub Zimmermann z Džirje. Pred leto maj sme jo jižo predstajili. Tedy bi hišče v vukubvanju. A dženca, dve leče pozdišo, kake so jo povovanski puč vuju? Dživa hišče samstnem zavodže, to sme so jo včera prašeli.
2: Ja, dživam tu kvilu hišče v glasute v tem zavodže, gdje si ima tež hižo vukno. A to je jen relativ vulki industriju zavod, reka milju jara vulke mnóstva na časnikách tvarimo. A v příchode, co ja pak skýry do remesnisko smera hýč, do ríka tiež časníky reparovať, staré časníky restaurovať, celé jednore tie viac vodmene meč.
0: Zdžili nám čera mody Serb s neužitným remesnickým povaniom. Miestru im zatvarí Jakub Zimmermann tú kvíľu cifrúky. Tokež pak je to skýry také nešto, kajúž dživo na masu, vopäta 22-letný Jakub Zimmermann pozitíš mištorskú šulu. V příchodže chce sa tak snáno raz se samostatnič. Časníky pak sú a vostanú jeho veľká ľubosť. Tute tiež doma romáži. Cúvu vúbiu pounu časníku vunížoma. Krótky artikel k témie namakače našej app MDR Serbia a vieso tiež na našej internetovej strone.
1: Remeslo dženca ajúce. Serbským rozvosu.
0: A s tým zájí sa tuž náš témobytý džin kúho vokúl remesla dženca ajúce. Smiečo sa potekím na písané témy a přinožky. Veselíč bývú tuto týdženia.

0: 6 minčinov do 6 čiche.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Jan Čepic z Gulova.
2: To pak mi až Božo, myslach si, jako možach krutko do vodrjenia vojny v blízkym vukodže z Dubaja do mojej ličeč. Ale runie tak, myslach neličomne ráze v riskantných, vopkadných situáciách. Trochuju, zo všice hižo doživíchme voskočivé situácie, kotre sú derie vyšli. Jako vierivé kšesťan pak myslu, zo nie je všetko jenom spožo abo případ, ale skerie Bože vedženie abo Boža předvidživosť. Tajke vokomiky, v kotrež ma spožo v nezbožu, zavostaje je husto vůboké začuče žakovnosti. Šo zbožo v živeniu nie je samozrozumlivé. Zavěště můžeš myslič, to mi je zbožo, ale potom tež dodač, Bohu žak. S tým zjazuješ svoje voloženie žakovnosti k Bohu. Přeju vám ve voskočivých situáciách, zo by Boh vás škýtal a v prajíč moli je derie vyšlo. Bohu žak.
0: Nábožnú svoj k dní má dženca na doku a zamovitosti kulovskej osady Jan Čepic.

0: Tja, handuschowa to bie ze sym zaku zwana, a nadziejom ne nieszczy wyprzed, co jeszcze wodzpara zaku zwani, jednacz mięczynu po szestrzych je czas stawać, si myslu, z najmniejsza za niekotrych. Štož je v zajšvých mesacach pri letanisču Kamiencu nimo jo je snáč nú halu vidžov, ktorúž sú tam tvarili. Tam je závod MITEP nešto viaca hač 10 miliónov euro investoval. Vulky džel je sam zapvačil, neže 800,5 tisac euro je od kraja Sakska dostal. Včera je závod nú hangar Kamiencu otvoril a svoje plány za stejnišťo predstajú. Mirčin Venk bie tam na miestne.
1: No na 1500 kvadratnych metrach chce závod Pujadva tvarič. Sú to Pujadva s elektrickým motorom, ktorýž môža bez pomoci startovač. Za to je si MITEP prava na hižo existovace modelu kúpil. Jednotlivé džile za ňu tvaria krus vajčenú pola dübelna, džiž má závod svoje sidvo. Kamiencu cedža potom s džilou hotové leta dva montovač. Tukvilu model hišče dále vujivaja, k letu konc leta cedža motorizované Pujadva potom zjeri produkovač.
0: A maja za Kamienc tež hišče dalše plány?
1: Aj, s dobom chce MITEP tu neže 12-metrový cepelin vujivač, kotrež samostatne leta. S takými cepelinovými trutami môžeš končin z vyšiny vopkeč bovač, napríklad, když chceš milino vode v regióne kontrolovač. Prototyp takého cepelina je včera hižo hangare kružil, a tiež Pujadvo sú praxe po takým povedce nad letaniščom Kamiencu pokazali.
0: A čo odla je so závod MITEP z Cuba za Kamienc rozsúdil?
1: Za to je jednačel doktor Udo Berthold nedom jacore příčiny nalíčil. Jedna je, zo Kamiencu hižo další závod na automatických trutách sledží. To odlaž nové Vúžice od Kamienca hač do Vojorec a Zorelca testové areál existuje, kde smieďa šelke truty samostatný letač. To je vizor za ujíče cepelina vážne. Potom by Kamiencu ležonošť napšedajn a nimo toho sú drežďane blízko. To pomá, když pýtaš fachový personál a kooperacijských partnerov za sledženie.
0: So runie, že personál menoval, keľko ľudí dá tam netko živa a što to za miesto a region reka?
1: No, s aktuálne ciomi přistajenými a perspektívy se nede junu 15 tre závod žaden z vulkých dživodavariu Kamiencu neje a tyž nebude. Tola vyšší mieščanosta Michael Preuss přiúšim víta, zo so MITEP mieščie zasedli a netko tu za inováciemi sledží. Vún so nádžia, zo to dalších investorov přivábí. Vážne pak tyž je, zo so letanišťo dôvodobne zaviešči, kdež je trebné, kdež je potajkým závody a ľudí užívaja. Miesto cešak je na kúždy pat zakovač. Tohodla nové hangar závoda MITEP same za sebe nestejí, ale je druhý z 5 projektov, s ktorýmiž letanišťo rozširieja. K letu ceso tam dalšia letanská šula zamestnič a maja tam tyž dalšie hangary za privátne letadva nastač.
0: S Mirčinom Venkom som sa rozmúvala, kýž by včera na votoreniu nového hangara závoda MITEP na letanišču v Kamiencu. A ste mi krotko dobil na 7. Dobre ranie, tu strobí nás netko Jan Reda z Tu skutkujú.

0: No a tu v rozvosu neskutkujeme vizajenoš mo rozvosonice, ale tež ľudky.
1: Ja sem Ľudk Pito, experta za vorakavstva a prizle. Ľudkaj mato, Juro, kič bujtaj. Hej, ej, Ľudkaj, bujtaj, to dobitaj si vobladač. Na krome lesa spí hoberský žouty elefant.
2: Što? Elefante tu dola sva nedava.
3: A tež nic žote.
1: Ale ladaj taj, vunta mirne drima, hoberský elefant. O jeho dlouhá truba vupada skere kaž vopač.
3: Elefante nimaja dola žane vopače.
2: Jeho vopač si v zemi. Snano spi.
1: He? Oh, toho kadlu si blíže vobladam.
2: Prosu nic, Kito. Što jeli svoju trubu ze zemje vučenja, a tebje...
1: Žaden strach, Mato. Sem spešnejší. Tutun huba vupada mučne a pomave.
3: Psst, Ľudkaj. O tam pšinže čvoek ze žotym naunikom. Skovaj taj so.
1: Ale čeda. Jo lepší. Vopači.
3: Žana dobra idea.
2: Ojej, Kito, keč buj. Monster zbene svoju trubu a ryje so do peršče.
1: Nima lepimi s vulkimi zubami do rytky kusnil. Ja sem se rune tak ještě k vám aj vokovač mu.
3: Aha, náš žlote elefant je bagger. Pomoc človekam, když chceža napríklad džiru vúrič.
1: Začo da treba ja tajku hubosku džiru? Chceža si tam snano bydlinčko vúrič?
3: Ne, Kito, to si nemyslu. Snano kvádu nekajke rove do zemie. Ladaj tola, tamle.
2: Nie, netko tež ešte vúlke vaky. Ja sem preč.
1: Ale Mato, to sú rove. Nicht môžeme kajš po kutbach behať.
2: Uj, nie, nie. Na koncu nás som tými vakami do zemie kvádu.
3: Haj, Mato má pravie. To je prestrašné, Kito. Poj, když človek bagger zase hasne, môžeme si dále rajkať.
1: Terje, potom pak vážeme si sami labyrint. Zro, tam na joha, to bude tildom dej.
2: Jenoš vulký žouty elefant nemôže sobu rajkač.
3: Tu nie si hrunie, tak a tak zase vúsnu.
1: A trubu do peršče zarev, kajš sobe so cíl skovač. Tun mauki, vulký kadla.

0: Jena pusset mich.
1: Serbski Rozvoz. Pojeste. V studiu Bettina Wenderutova.
2: Dobre ranje. Gmina Kruščice sluša k najvyššim komunám Horní Vúžice. To vukadža z aktuálneho atlasa kriminality sakskeje policie. Janek Vúča má nadrobnosti.
3: V přeledže je serbska komuna v přeresku z najnižšej kvótu kriminality zapísaná. Jako příčinu menuje policia, zo jedna so poměrne malú gmenu, što je šríka menej anonimity, silná sociálna kontrola a malú opetovariu otvonka. Kaj z atlasa kriminality dále ukáža, sú neskutky v Horní Vúžice jasne otebírali. Tak sú zastojnice 2025 niečo 11,000 neskutkov registrovali, što ešte nemali 20,000 deliktov alebo 6,000% menej, hači ešte 2024.
2: Nemali 2/3 všech deliktov Horní Vúžice je policia vusledžič moja. Při letanišču Kamjencu maja sovotnětka Pfuja 2 tvarič a samostatně letace cepeliny vůbivač. Sakský závod Mitep je tam za to včera svoje nůjstí nišče s hangarom, biruami a zamkaněmi voteriu. Aktuálně tam cí osoby za závod dživaja by u letach cedža ličbu na 15 zvyšič. Závod je do nového stejnišča Kamjencu nešto viace hač 3 miliony euro investoval. Niedže 850 euro spěšovania je za to od kraja Sakskeje dostal. Rata Riecach dá město Budyšin tukvilu žvobinu za odvodženie dešťovej vody tvarič. Kajž ze zdzielenky šprivinného města Vukadža má žvobina vodu zamierne do zbírnika při starým železniským nasypie viesť. Tak město Budyšin škýt před vůjky vodu polepša. Tvarské dživa maja hač do sreč decembra zakončené byč, projekt pfači dohromady niedže 400 000 euro. Rajnce sú tvarské dživa na nejdušej starý rodži nemali zakončené. Závod Zorabia Agrana AG je podlansku rodž reaktivizovala, dokelž chce vodnetka po tak menovanom zaurenom systéme dživač. To ríka zo vostanu čelata od národa hač do doroščenie díky závodže. Dotaj sú je niečo podra leta do druhého závoda dali. Z dobom vúsmeria so závod plne na produkciu mloka. Tak zmia Rajnce netko viac hoviadu hač dotal, ličba stupa od aktuálne 400 posta na nešto viace hač 700. Kaj ze závoda ríka, přidatný personál k zastaraniu trebne nie. Pica za hoviada přinže nemale dosponie z 1300 posta hektaru pvorniny závoda. Od piatka pytany 68-letny muž, ktorýhož sú jezorie niže sú pytali, je nebo. Nedelu popudňu sú muske čivo namakali. Po všem zdaču sú muža ve vodže moci opuščili tak, zo ze svojskej moci nie viace z jezora dočinil. Od piatka bešte policia a vukovanská služba za mužom pytavoj. A to bych upovešte, kýž namakače tiež na našich internetných stronách a app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Rajnčam vás so zbieha a požišo so svunco vudrapa, dženca vysša přečený džin, dys a dys nekotre. Mročavky vostane pak sucho a to šo při maximálne 25 stopňa.
4: Dále je na našich půjčach a drohách všetko ok, jeli se so to zmení, potom spúšťame se vyzotiš na vašu pomoc. Písajte nám rady pověst, jeli vůladače něče pviskač, znano se něče tiež vopkat hači abo kopi. Budeš jen 7400 můžeče zvonič abo písajte jakéž prajné pověst naši app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.

0: Dženca to sveči žilovje, znate serbski spisovačel, dramatika a zdopom tiž rozvosovnik Juri Koch svoje dživeče sačine. Madlenka Šočic je jemu k narodninam spakuava, hoj, darik, je zespirava nekotre dopomnenki a zbožo přeča jeho čitarju.
1: Ako te prvneš, tož mi domyslím, že je jeho humor. To je krásne. Serbski, kak se von se svojami rajka a se skajkimi situacijami, že von tun žort, se vureba, to je krasne. A všetko zase rade poskam, napríklad Božur a Knot Knut, ako netko taký paráde príklad za to.
2: Also, nedom mi doma zúšim, že knia na urocenu. Tun si mi asi zvúke zauri to štúčitava, ako si mi a moda holca boha. Zonič votem, kajen moda holčec, české na gymnáziu, što mu tam všetko doživí. Hakaríne je to napísané. To je moja prvná dopomnenka, druhá dopomnenka, vezo službne, moje dživo s Jurijom Kochom v lektoráče, v nakladníctve. Ja som tam mýva des Božo s ním na dživčacích knihách dživač. To by še jedna jara zajímavá zromadne dživo, takéž si mňa tiež začíš mňa za Juri Koch, tiež akceptuje modych, kež ju osná na druhé kritizuje, a nie sú so všem celé tak s Božom, než tiež mu napísal. To mám ja tak v pomiatku. Vún ja šetce šíba napísal. Von meiner Jahre dobro Serbstino, Kotruschbuja, Sebschauer, also da so wird Wille, Wille, Gitschi am Ordest noch Chita.
3: Ja, sind wir meine Knie, hat nur Chita, weil ich ja so einer Stauisna, sehr Gitschas war, so hoch, wo ich so war, es ist in einem Auto, aber in einem Bunkerraum, wo ich so ein Tscheschkos Ranju hat, der Jahre will er Wusgut go, wenn die. Ja, so veselú, so dauert, také spisovačele v polných Serboch, ktorýž tako úskutkuje a tako autenticite do kultúry a do toho ľudu přinesú a akož správnosť praja.
4: Hej, rúne neke, voko jeho dživečasačin jen veľa číta pa v sávských novinách ve vúľadku by přinošk a to jen ráde číta ka vún na serbskú literatúru zláduje na vúviče serbské riče a hej, také zmyslapone a hej vúboke hadrotn vít na tú serbskú rič posiel, to lávať nekotro škúli
5: a
4: cestšepšau.
5: A ja, to je samokaj postro, ja sa jara deret pomnil na Jurija Kocha Sprina, ako študent, tam som sa nebo Petro Menkom, byli v podstupujme, a tam je Jurij Koch nám prajú, kak môžeme my, ako dobíme, lepe serbsce písač, po sebe tiež liriku. To by tie jene, a potom sme mali pšet nekak 10 letami hamokajn ústup, a tam je Jurij Koch Sobočinov, a to sa jara vesobu, musíme byť ráno v rozmu, potom ešte mali. Ľubi Jurijo, tebi šo dobre, a ešte veľa z pomožných let.
1: Šo dobre k narodinám a ďakujú za jen celé retomas a celú silu, celú generácie od rekov a rekovkov, kýž nám veselého obrača všetko ište.
0: To by sú nekotre dopomnenky na zetkanie s Jurijom Kochom a s dobom zbožo přeča jeho čítarku a čítarju k džencnišim kulovatým 90. narodninám. Přichodnú nedželu sa ešte vopšanišo Jurije Kochy jeho tvorbám, skutkám a myslám venujeme. K narodninám svúša narodninská štučka a ta je z jeho pera. Zo je Juri Koch tiež spevné texty za rozvoz písal, to svišiče netko přichodným titulu Nahoru spiewa Matthias Kiesling.

0: Ja, se myslo nitkotiž. Ci biedelki nasedem dost a nadost šulario runje serbski rozvoz svuchaja a tu mam za vás nitko ultimativny tip. Tum pak nepšinže vod mir, ale z čerovšeho vusovania Radia Zadkule, moda žoma, je so čera hajs temu zabirava, kotraž nas šechižo cvu kvidu przewodza mianujcy KI, kumštna inteligenca. A tam dostachu miestrujem tule vodmovu na prašenje, za čo modostni KI užívaja.
1: Ja užívam ChatGPT alebo kumštnu inteligencu v šuli, ale nič zaujíva v testách špikov, ale napríklad môj doma nekaj v serbštine v úkonnom kurze jednu knihu čítať. Na mene je sa Paradís a tam v úplne jara v lestronu je okolo 400 a to si ja tie texty kopírujú z tých knihy a potom do tých KI zasadím, že ona mi potom stôči nenú sluchoru. A tak mu da to tip připodla poskač a nedom sa extra do voža sinč. Abo nie hin sinč, abo on tu knihu čítal.
0: No hač to potom vopravče za serbštinu klinči, da si rune nemôžu tak pravi přecač, ale dere vun to nebe činio, jeli to nebe fungovalo. Začo dalším hodostní KI vúživaja, kak môže pomhač, tyž vúčerjam, to zonime biu našeho vúsovania.

0: Vedro.
1: Dženca vočakuje nas kitro čop v džin, 22 do 25 stopnjov mal živesli pro našim koncu pokazač. A hľadajú na to, že nás přes cíve džin svunca vočakuje, je po začuču temperatúra vize ište vo nešto vyša za mnohých. Dženca ráno, ktoré máme s vlakami ište rajnšu kúriavu, tuta pak sa potom zminie, jenož jednotlivé mručele dženca na nás čakajú. Jutro zmíme potom tiež najprv raz svunco, potom mručele a popodňu na večer sú tiež raz švíjele a nevedra možno, ale tiež jutro stúpa živé sliepro na 20 do 24 stopňu.
2: MDR Sachsen. Nachrichten.
3: Guten Morgen. Sachsen belegt im Bildungsmonitor erneut Platz 1 im Vergleich aller Bundesländer. Das geht aus einer Vergleichsstudie der arbeitgebernahen Initiative Neue soziale Marktwirtschaft hervor. Dabei konnte der Freistaat vor allem mit seinen Investitionen in Bildung, Schulen und Hochschulen, dem Betreuungsschlüssel, Ganztagsangeboten und der Leistung seiner Schüler punkten. Bundesweit sehen die Autoren der Studie

0: Wuspani, dobre ranje.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý let.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Časač minčino, do napo 8 je, a netko vinujeme sa našemu témovému tudžini.
2: Remeslo dženca a juce. Serbským rozvosu.
1: Remeslo má zvote dno, šako so přeco praj, a ja s tom nie je než rúbe remeslo minene, ale vo sebe tiež filigrane, ručne dživo. Časnikario napríklad, te trebajú celé mierne rúce, so bychu jenož milimetre malke pokazov, aký zatvarili. Jeden Serb, když se na toto povolanie zvážil, to je Jakub Zimmermann z Džirje. Všet leto maj sme jeho již predstavili. Tedy by ještě ve vůkupvaniu. A dženca dvě liče pozdíšo, kak je se jeho povolanský půjč vůvil. Dživa ještě sám s tým závodže, to jsme se včera prašili.
3: Ja dživám tu chvíľu ještě v glasu, v tom závodže, kde si mě tež již vůknu. A to je jen relativ vůlký industriový závod, říká milu jara vůlké množstva na časníkách tvárime. A v příchodě, co já pak skýry do remesnického směra hýč, to říká tyž časníky reparovať, staré časníky restaurovať, celé jednore tý viac vodminy mýč.
1: Tak stili nám to mody Serb s neušedným remesnickým povúvaniem. Miestrujím zatvary Jakub Zimmermann tu kvíľu cifruky. Dokýž pak je to skýry tajkne, što kajš dživo na masu, vopäta 22-letný pozitíš mištorskú šulu. Přichodže, co sa znano tiež ze samostatnič. Časníky pak sú a vostanú jeho vôľka ľubosť, tute tiež doma romadži. Cevu vúbiu pône časníkovo nižoma. Krotký artikel k témie namakáče tiež na našej app MDA Serbia a vyzo tiež na našej internetovej strone.
2: Remeslo dženca a juce. Serbským rozvosu.

0: Να αποβάσιμη είχε.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
2: Dobro ranje. Gmina Kruščice sluša k najvyššim komunám Horní Vúžice. To vukadža z aktuálneho atlasa kriminality sakskeje policie. Janik Vúče má nadrobnosće.
3: V přeledže je serbska komuna v přeresku z najnižšej kvótu kriminality zapísaná. Jako příčinu menuje policia, že jedna so poměrne malú gmenu, što již říká menej anonimity, silná sociálna kontrola a malú opetovario odvonka. Kaj z atlasa kriminality dále ukáža, sú neskutky v Hornej Vúžice jasne otebírali. Tak sú zastojnice 2025, nieže 11,000 neskutkov registrovali, što ešte nemali 20,000 deliktov abo 6,000% menej, hač ešte 2024.
2: Nemali 2,6 deliktov Hornej Vúžice je policia vúsledžič môa. Při letanišću Kamjencu maja so od nětka pfuja dva tvarič a samostatne letace cepeliny vuvivač. Sakski zavod Mitep je tam za to čera svoje nuesty nišćo s hangarom, biruami a zamkanjemi votyriu. Aktualnie tam tři osoby za zavod dživaja by u letach cedža ličbu na 15 zvyšić. Zavod je do nového stejniša Kamjencu nešto viace hač 3 milióny euro investoval. Niedže 850 tisíc euro spichovania je za to od kraja Sakskeje dostal. Viace o tom slyšiče byl našeho vúsovania ešte raz. Rata Riecach dá miesto budúšin tú kvílu žuobinu za odvodženie dešťovej vody tvarič. Kajž ze zdžilenky šprivineho miesta Vukadža má žuobina vodu zamierne do zbierníka pri starým železnickým násupe viesť. Tak miesto budúšin škýt pred vúľky vodu polepša. Tvarské dživa maja hač do sreč decembra zakončené byč. Projekt pfači dohromady niedže 400 tisíc euro. V Rajnce sú tvarské dživa na nedušej starý rodži nemali zakončené. Zavod Zorabia Agrarna AG je podlansku roč reaktivizovala, dokelž chce od nětka po tak menovanom zaurenom systéme dživač. To reka zo vostanu čelata od národa sem hač do doroščené díky zavodže. Dotal sú je niedže podra leta do druhého zavoda dali. Z dobom vúsmeria so ponie na produkciu mloka. Tak zmeja Rajnce nitko viac oviadu hač dotal, ličba stupa od aktuálne 400 posta na nešto viace hač 700. Keď sa zavoda ryka přidatný personál k zastaraniu trebne nie. Pica za oviada přinže nimale dosponie z 1300 posta hektaru pvorniny zavoda. Od piatka pytany 6-80-letny muž, kotrehož sú jezorie niže sú pytali, je nebo. Nedželu popudňu sú muske čivo namakali. Po všem zdaču sú muža ve vodže moci opuščili, tak zo ze svojskej moci nie viace z jezora dočinil. Od piatka bešte policia a vukovanská služba za mužom pytavoj. A to bych upovesče, kiš namakače tiež na našich internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Vyscha džinca, kytro přečelný džin, najrenčí tydžin, jaká šupada, živé slibro zalezená 25 stopňu, tu a tam raz mała močoka, ale ostane celý džin sucho, svunco so smie, a kaž prajne, znáno ešte raz kupačič.
0: Na počach a na drohách je při tutom krásnym vedrie dále šitko poradku, nech tak ostane.
1: Serbský rozvoz.
0: Můj se vězavěseli můj, jeli za nám z džiliče, jeli za se na půjčách a na drohách něco zmini, jeli za vám tam něco napadně, potom zvolňče Bettinu pod Bettina kotrým číslom.
2: 7400 a budeš jen do toho.
0: A popisat, če nám pověst, če naši app MDR Serbia, če to celé jedno rad a můžeš s nami četovat.

so da menčino ponapo, vosemich je, poladnime do protički. Přichodne serbske blido sakske stolice Drježdanach, te je dženca, a to večo šestčich, znova v Gorčmir am Tor, Vincent's Twenties Pub. Šice Serbija z Drježdana v okoline se ljubje vitani na besadu Mačani reči. Jutze Cioch je zaso Kofi Cioch. Serbskim muzeju došako je riad zariadovanju s přednoškami. Protika Moja Vožica z tej Dunkruč središču, tutašako vukadža z leta 1902 posta, a je jeden z najvoblubovanějších a najdleje existovacích formátů ludového nakladnictva domovina. Nasčiovaná protika ta dokumentuje oficiálnu vobrazovú politiku a serbské strategie k sebie zvičneniu. S pomocou analýzy jednotlivých obrazů skýčí přednošk skvádnošť so vo obrazách vůměněč vo sebě pod hezvom sebě stereotypů Serbů. Referent je dr. Robert Lorenz, vědomostný sobudživačer Serbského instituta. Nětko na zemi, šako jsou tyž jacere na zemské viki, konstudženě například týža 21. raz v Vázu a Budeské měščanské bibliotece, zmijalice prvně na zemské čaporové viki, tam zmijané šelakoryše zajímavé věci, od děčacích věců přes samozhotověné debienky, keramiku a porclín, přes vůměnstvo a vůměné věci hač k antikskému čapory. Pjatk to bude od džesačích hač do šestčích. A jeli máte tyž vy dalšie termíny za nás, naši sluchario, šako sú vaši hosťo, zdieľte nám je přes našu app MDR Serbia alebo na internetovej strane môžete formulár vupielnič, termín tam ste a taký kalendár je namalovaný, dočiť celé jednore a potom sa tyž váš termín tu vozivý.

0: Na, du bist ja pravi da loko lečeč, kaj šmer zdrojim tež v kamencu, tu treba zato vezatež dosč a nadosč čiriva, a tute je vokomikne zaso tak drohe, kajž do toho hišče ženje pola nas v Nimski. Čera menujce to stupavše, ja prav, pšerezna, pfačizna za čirivo na najvyššu pfačiznu z civo dotal, i džesač benzín pfačeše menujce čera 2,27 € v Pšerjesku, na tuto pfačiznu šako sme zakske nimali hižo zvučení. Za diesel pfačeše sa po cvým zjazku Pšerjesku čera 2,40 €, tež to je pola nás hižo pomerne normálna pfačizna, ale cvo zjazkové by to čera zase raz najvyššia pfačizna z cvá. Česač menšinu do smichie. Tu už snano, čo sa račo s kolesom nadživo. Tiež tam je na pučach a na drohách všetko poriadku po kolesovarských štiežkách. Rovne takéž po autodroze a po statných drohách.
1: Moja ľúba Úžica, činíš mi tak odoznú. Nič nie je nebio tak,

0: 6 minčino, do 8 je a tu mam celé vážno vopkadne pokiju, ľube Jack, svianemu připosluchari, ktorú še nám to runie zdžiliu. Na autodroze smier drež, žan při votjesce hele rau, tam ste vyskač, sto je tam dovolené štúši, že potekím z smiera Vúžica na drežene a to po až 4 tunech gečbuje při votjesce hele rau, tam so vyska sto je kaž prajene, tam dovolené na tuto miestne. A netko, přepodám svoje do Kulova.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Jan Čepic.
2: To pak mi až božo, myslach si, jako možach krutko do vodrienia vojny v blízkym vukodže z Dubaja do mojej ličeč. Ale runie tak, myslach neličomne ráze v riskantných, vopkadných situáciách. Trochuju, so všice hižo doživýchme, voskočivé situácie, ktoré sú derie vyšli. Jako vierivé kšesťan pak myslu, so nie je všetko jenom z Božo alebo prípad, ale skerie Bože vedenie alebo Boža předvidživosť. Tajke vokomiky, v ktorých ma z Božo v nezbožu, zavostaje je husto vôboké začúče žakovnosťe. Šo z Božo v živeniu nie je samozrozumlivé. Zavieště můžeš myslič, to mi jak s Božo, ale potom tež dodač, Bohu žak. S tým zjazuješ svoje voloženie s žakovnosťu k Bohu. Přeju vám ve voskočivých situáciách, so by Boh vás škýtal a ve prajíč moli je derie vyšlo, Bohu žak.
0: Nábožný svoj k nej má dženca na dolku a zamovitosť či kulovské osady Jan Čepic.

0: Dosać menšino, pôsmich je skupina Black Pink, holča skupina je dospívala a s tým je netko tiež žunská dvojka tu štúdiu. Zase kompletná Bettina Wenderothová je všimný.
1: Polícia z G.
2: Budušine na vonkone Lauske by nedelu na večo 6.30-letne bez papieru ze svojim fotom popuču za scenicu jeho pšitom lepichu a masonitko odpovedne zamoveč. Tež leposofie sú nedelu popudňu vodžeria bez jizbne dôlnosti popadnuli 9.5-letne by ze svojim Renaultom do kontrole pšišu a tam zvistšichu zo šofér papieru nima. Toho runia nedelu večer je policia ve vulkých Rydoriecach 7.30-letného zadržala a po promile alkohola namierila, s tým by jizba za neho zakončená a doby sa netko na pokutný penes přijotovač. A páduši kolesu sú noce na nedelu ve Vojerecach popuču byli skučičeľo zadobyru sa do pincoviace svojbného domu při von Stauffenbergovi ve Vojerecach a tam pokradnuchu koleso marky Pegasus hodnoče niedže 600 a 30 euro.

0: A netko zapiskame tiež narodninskú štučku Narodninský postru.
1: Přejeme zbožo.
0: Dorstvo, bratrústvo, kuluské vosady, destrovi ľubie, Hartmuta domašku skočiny. Oni písaja, k vašim 560. narodinám přejeme vám mnoho božo žonovania, krutu strôtu a deremieče krú svojbných a přečelu. S dobom cieča sa tu po žumach serbského rozvosa Džakovač. Zapfač potom knies vupraja za dôholetnú svieru dôvostvu, vo sebe tiež za službu pri nošeniu koroje bratrústva pri najšelakorejších skladnosťach. Vostajnče nám dále svierne vopytova našich zariadovaniu dosti narodninským postruje. Dôvostvo, bratrústvo kuluskeje vosede ze všimi čvonami prievam Riane Svijenský džin. Hartmut domaška skočiny, svieči dženca, 5 a 6 narodniny.

0: Ja sem Ludk Tito, eksperta za borakavstva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič bujtaj.
1: Hej, ej, Ludkaj, bujtaj, to dobitaj si vobladač. Na krome lisa spi hoberski žouty elefant.
2: Što? Elefante tu dola sewa nedała.
3: A tyś nic żółte.
1: Ale ladaj taj, wunta mirne drima, hoberski elefant. Ojo doha truba wupada skerekaś wopacz.
3: Elefante nie maja dola żane wopacze.
2: Jeho wopacz ci w zemi. Snano spi.
1: He? Toho kadlu si bliže vobladam.
2: Prosu nic, Kito. Što? Jeli svoju trubu ze zemje vučenja, a tebje...
1: Žaden strach, Mato. Sem spešnejši. Tutun huber vupada mučne a pomove.
3: Psst, Ludkaj. O tam přinže čvojek ze žoutim naunikom. Skovaj taj so.
1: Ale čeda. Jo lepši. Vopači.
3: Žana dobra ideja.
2: Ojej, Kito, keč buj. Monster zbine svoju trubu a ryje so do peršče.
1: Opu. Nima lepimi z vulkimi zubami do rytki kusnil. Ja sem se rune tak ještě k vamaj vokovač mu.
3: Ha, naš žouty elefant je bagger. Pomoc človekam, tyž chceža napríklad džiru vúrič.
1: Začo da treba ja tajku hubosku džiru? Chceža si tam snano bydlinčko vúrič?
3: Nie, Kito, to si nemyslí. Snano kvádu nekajke rove do zemie. Ladaj tola, tamle.
2: Nie, netko tež ešte vúlke vaky. Ja sem preč.
1: Ale Mato, to sú rove. Nich môžeme kajš po kutbach behať. Uj!
2: Nie, nie. Na koncu nás som tými vakami do zemie kvádu.
3: Haj, Mato má pravie. To je prestrašné, Kito. Poj, když človek bago zase hasne, môžeme si dále rajkať.
1: Terje, potom pak kvádžeme si sami labyrint. Zro, tam na joha, to bude tyrdom dej.
2: Jenož vulký žouty elefant nemôže sobu rajkač.
3: Tu nie si runie tak a tak za sobu snu.
1: A trubu do peršče zarev, kajž so by so cil skovač. Tu mauky, vulký kadla.

0: Dženca to svědčí žilově znatoserbský spisovatel, dramatiker a vysotýž rozvosovník Juri Koch svoje dživečesačiny. Madlinka Šočic je jemu k národninám spakuava darik. Je zezběrava nekotre dopomněnky a zbožo přeče čitarju.
1: Kud prvnáš, tož mi domyslím, že je jeho humor. To je krásné. Serbský, jak si on se svojami rajka a se skajkými situacijami, že on tu žod, se vůreba, to je krásné. A přece zase ráda poskám například Božur a Knot Knut, jako netko taký paráde příklad za to.
2: Also, nedom mi doma zůšin, že knia na úrocenu. Tun si mi asi zvůjky zauří to štučitová, jako si mi a moda holca bola. Zonič o tom, kaj je moda holčec v České na gymnáziu, što mu tam všetko doživí. A Karine je to napísané. To je moja prvná dopomnenka, druhá dopomnenka, vezo službne moje dživo s Jurijom Kochom v lektoráče, v nakladnictve. Ja som tam mila tez Božo s ním na dživčacích knihách dživač. To by še jedna jara zajímavá zromadne dživo, když si mi a tiež začíš mila, že Juri Koch tiež akceptuje modych, když jo s nám druhé kritizuje, a nejsou zaujím celé tak s Božem, než tiež mu napísal. To mám ja tak v pomiatku. Vun ja šece šibale písal, vun ma jednu jara dobrú srbštinu, kotruž bo ja se pšava, zo ta som od veľa džiči a modest noch číta.
3: Ja som ja jednu knihu od noho čítala, že sa jedna stavizna z jeho džičarstva, z horkou opisovala s jedným autom alebo jedným bunkerom, čo bolo, že sa on ťažko zranil a to jara veľa úskutko ve mne. A ja som veselú zodávala také spisovateľov po na serboch, ktorýž tako úskutkuje a tako autenticite do kultúry a do toho ľudu přinesú a akož správnosť praja.
4: Aj rúne neke voko jeho dživečesačin jen veľa číta pa v sávských novinách ve vúľadku by přinošk a to jen ráde číta ka vún na sávskú literatúru zládu je na vúviče sávské ryče a aj také zmysva pône a aj vúboke hadrotný vít na tú sávskú ryč posi jen tohle vod nekotrú škúli
5: a
4: cíšte pšau.
5: Ah ja, das ist Hamburg ein Postro. Ja, so, ja, der hat von Julia Kocher Sprinner, ja, Student, der dann zum Beispiel neben Petro Menkom, will die Potsdamer, hat dann mit Julia Kocher nach Prajo, Kack, Mosche, Mimme, Akademie, Lippe, Serbste, Pisac, was er wird ich, Lyriko. To wird die eine, aber was man mir liebt, ist nicht, dass ich dann mit Hamburg in Ustup, hat dann mit Julia Kocher Sobocino, hat das ja, ja, wer so, muss man wieder ran, was man bei dem Schimmeli, Lubi Julia, Debi, schau, dobre, heißt, Wiele spomožných liet.
1: Šo dobre k narodinám a ďakujú za jen celé retomas a celú silu, celú generácie od rekov a rekovkov, kýž nám veselého obrača všetko ište.
0: Hej, to bych ju nikotre dopomnenky na zetkania s Jurijom Kochom a s dobom zbožo všetko jeho čitarku a čitarju k džensnejším 90. narodninám. Přichodnú nedželu sa ište v občanišo Jurijej Kochy, jeho tvorbám, skutkám a myslám venujeme. K národninám slúša viezotež národninská štučka a to z jeho pera. Zo je Juri Koch tež spilné texte za rozvoz spísal, to svišiče netko přichodným titulu Ideale, kotruž spívataj jeho džoka Anja Kochec a Handrich Spitank.

Vsi bedelki nađeveč je, ideali smo unje svišili z pera Jurja Kocha, jubilara, kotrž mađenca 90. narodnine, spjevaše jeho džoka Anja Koche, co to zromadnje s našim hučnim redaktorom Sandrijom Špitankom. A tu su netko naše pokive z redakcije Serbskeho rozhlasa. Gečpu šitkim drježdžanskim Serbam přichodne serbske blido Sakske stolice, te vodmije so dženca a to večo šestčih, Tunkruč znova v Gorčmie am Tor, Vincent's 20s Pub. Šice Serbia, zdrežana v okoline su na bjesadu, mačerne reči vutrobne vitani. Juce Cioch, vodmije so dalše zarjadovanje v ređe Kofi Cioch, v Serbskim muzeju. Tam zabiraja so juce z Proteku, tuta šako je z leta 1902 posta jeden z najvobľubovanejších a najdlje existovacích formátu ľudového nakladníctva domovina. Tam ceča so v tutem zetkaniu Kofi Cioch vo sebe tiež s obrazami z Proteky a serbskými sebie stereotypami zabierač. Referent je dr. Robert Lorenz, vedomostný sobudževačer Serbského instituta. Vaše dječo môžete hač do piatka přizivič za zromadný džin dekanátneho duše pastorstva z Vorklec a to pod hesvom Stark mach tak. Tam tematizuje všetné situácie dječi a vo sebe to pod hesvom sebevedomé skrúčič. Dávajú za to všelaké termíny, ktoréž sú šie na zemských prúzninách, júnu 10. oktobra, to je sobota, v Nebelčicách, v útoru 13. oktobra v Ralvicách a sredu 14. oktobra v Radvorju. Taký zromadný džin tu zájí sa stajne cibedlky náčevieč a skončí sa potom po poutniu Cioch. Přisivič môžete kešprajne vaše dečo ište, hač do piatka.

če sač menšino do 9 je. A tu poladam mi netko hišče na svoje by, abo na ličbe porodu lepe prajne. Ve vokresomaj Bodošin a Zorec dostavaja žony nešto viace dječi hač zakskim pšeriesku. Kajž statistický krajný zariad čera zdjeli maja žony budeskim vokresu pšeriesne niedže 1,4 a zoreckim vokresu 1,3 dječi. Zakský pšeriesk leží Nimale pola 1,2 čo maj na žonu. Podsevi Zakske je sa loni znova menej dječi narodžilo, a to mám netko celé aktuálnu a konkrétnu ličbu za vás, 23 126 babyu loni Zakske bychu. V budeskim a zorilskim okresu je ličba porodov ob žonu, potekim vyše, hač celo Zakskim šerisku.

0: Jetzt mir schacke es gönnili Wettergott, zur Droge lusche se müsle war Juriu Kochju. A prätk juja radnich liet, ja wenn Sambo rozgronje s niga schnio w jednicu serskiego rozkwasa w ORB s Jutu Kaiseroviu, ja to było jadno rozgrono wa weznamie dvojoricnosti, a wetom co to weznamienio w taki małorice pisasz. A su to drie mysli a perspektiva ako teke žinca išti se autora płasze.
1: Juri Sitte, gdy kuli raz s našteke ako spisuvašiel oblutoval, až jo se tebe do kolebky položiva serska ric?
2: Nie, ja to nesom oblutoval, dokulaš tak nieco njamžoš. Oblutovaš, toga jo to samske lecbe nechte voblutoval, až ven tak hugleda, ako ven hugleda. Už je togo njama to etike žeden zmys. Také něco oblutováš. Což jo do kolebky položené, to ku tebě sluša a jolic ty něco s tím nic ceniš měš, penga to nic druge neznaný, ako až ty nebekšil ze sobou samým nic ceniš měš. Oblutoval já to nejsem, ale ono jo se mě uvědomilo, až moja rec, kenž jo ze mnou přišla do kolebky, a genšio tyke z kolebky ven, penne do sveta ze mnou šva, a štož ta riec, jo riec jadnogo malego luda, genš jo sam rogrozone, a štož ta riec ma svoje svabosti, dokulaš nejo se uviš mogla tak, ako jo se uviva, ale zrazom jo se mi uvedomivo, až ja myslím za to, što rec něco ceniš, až by dere byl gaby se vena zdžaržava, dokudáš je to jaden žel ve temně, kaž ja za zdžaržanie svoje rece něco cením, pencením ja za zdžaržanie sebe samego něco. Ve běgu těch let jo se mi uvědomivo, až ja mám ze svoju recu jadnu godnotu, kenž drugi nemaju, gaž jadnu rec malko luži pojedaju, potom je to jadna žadnostka, to co goniš jadne bogatstvo, gaž jadnu rec vele luži pojedaju, penju vele luži pojedaju, a s takem je ona rozširjena, a což jo vele nasvješe, već což jo vele nasvješe, tak njama tak veliku godnotu. Ja sam menjece, až jadna rec kenč jo tak malko pojedana ako naša srpska, ma přes ten unikátny charakter tyke jadnu väčšiu godnotu ako jadna veliká rec.
1: Co by se stalo, kaby se tož ta väzba k serskej rece rozpacila přes tebe samego abo přes cuzu na moc? Sitte dvimi o tom přemyslovao, co by pon znaš s tebou bylo? Če to nemožne, ka to nijo, máme ga dosť přikvadov, žož sú se serske ľužie od svoje maminej rece odvobrošili, te pšicene sú byli šakorake. Co ty takému meniš?
2: Jo, také ľužie dajú, kenž nekše od svoje rece, od svoje maminej rece, musíš pán přigorniš, nic viežeš, ale to je ich vec. Gaž veni se za také rozžugnovanie ze sebe samým sú rozsúžili. Za mne by to bylo nieco, až ja stupiom ze sebe ven. To by potom bylo tak, ako by ja podľa sebe ešte raz stojal a na sebe gledal. To by bylo jadno rozdvojenie. A mne zdá, až rozdvojenie a gaž, že k tomu ešte voduchné rozdvojenie, jo, jadna forma jadnej chorosti môžeš koniť. To gudáš, ten, ak jo v duchu alebo v rozumie rozdielone, rozdvojone, ten je šizofréne. To gudáš, on jo raz taký a jo raz taký. A Janjok šizofréne byš, ja co byš objadne ze sobou samým a togodla se ja přišivo takým rozdvojeniam obaram.
1: Ty rozmysluješ teke o tej druge rece, o tej rece suseda, v kotorej škate teke literatúru píšoš. Veni možo šo ugroniš, pšeto vona jo sobok šacava s vuvišim, to jo teke meninje mogih modih autorov. Voni oplutuju to, a što veselski mamini rice tak njamožoš šikno, tak pisaš a misliš, ako to ve tej mocnejši nimski rice možoš. Co by ty toštim modim autorom gronil?
2: V serbskej rece možeš také šikno ugroniš se vie až dajo sfére abo želie naše obšaužitosti, žož v serbskej rece se šiště nieco ugronijo a obstaj ten čach až vieci to nejo komunikatívne. Ja som v tom eseju napríklad tam rozmyslovo, jak to je v technickém svíše a tak dále. Ale gaž necht svoju riec dere umejo, tak dere až možo ven veni a se s tými svojami, kenž jomu k dispozícii stoje, akrobatiku ceniš, riecnú akrobatiku, ten možo týke sebe tošti riec dosť dere ugroniš šiknem tým náležnosťam ako se týke ve nímske, alebo rusojske, alebo engelske rece ugroniš dajú. Týke filozofické myslenia, poušekne, abstraktne filozofické myslenia mogu se ve serbske rece ugroniš. Se vie, až vedpísujú to všetci týke vrt toho, kak dere svoju rec znajúš. Lec se ju v šuli nauknú, lec se ju dere v šuli nauknu. Lec se potom ešte, ako se ze šuli ven bol, ešte nieco za to cenil. Lec se ten zájim, ta interesa za tu riec vestava, abo jo to bolo jano nieco, což jo dejavo se v šuli ceniš. Se vie, až to týky vytogo vytvisujo, lec se ty tu riec juž doma mogol. Ako ja casu žišectva ved starejších tu riec svešal. Ľuže, keď ju ved doma neznajú, mogu ju nauknúť. To dajú dosť veľa príkladov, až ľuže sú ve šuli naukli tú rec a až pozdži mogu lepej mogi raz tú rec ako te, ak sú doma serbsky uknuli. Možnosť, čo rec nauknúť, dajú dosť. A teke te ľuže, keď sú meniace, až veni ňamgu viecej ve tej rec se ugroniš. Zábednú, až neláže to na tej rece, ale to láže viacej na tých ľužach, kenž tu rec neopkneš, kenž nemgu tak pšavie se ve tej rece ugroniš. Naša rec je všetci ešte komunikácijská rec, to, co groniš, ve tej rece se ľužie dorozmejú. To nie je žena umarla, akademická rec, ktorá sa jano ešte v archívach poveda, alebo v nekakých institútach, žož úco nesejže a nič druhé záživo nemajú. Naša rec je ešte komunikatívna a tak druhé, ako je jana rec komunikatívna, možno sa ona také ešte ujívaš.
1: Ty serbsky píšoš, ty nímsky píšoš, ale ty nepřestajíš alebo nepřevožíš. Jadnú riec to ty je druhý je. Ty přeniasoš, ako sám groníš. Co je ten rozdíl?
2: No jo, to jo popšávam jeden kvalitatívny rozdíl. Gledaj raz, gaž ja na nímsky groním. Mein Vater war ein Steinbrucharbeiter. Mhm. A tož tu sádu bedejau njent jaden cúze grojnmeras vet nakvarnistva abo vet jadnogo instituta uzvolone, postajone a teke vetnich zapuašone přestajar, převožar do serske rece pšenjasč. Pen by vin byl vezane na konstrukciu toštije nímskeje sade. A vinne by mysal groniš môj nán jo byl jaden skavar. To by bylo exaktne. Ale dokulaž se jadna vo mojo obsedstvo, toga jo moja sada, ja ga mogu ze svojim obsedstvom ceniš, což ja cú. pen mogu ja toštu nímsku sádu, tyke přestajíš jenac. Ja mogu napríklad goniš, môj nán je kúždy žen doskavy na živochojížu. Což je už nieco druge, což nieco druge zúraznijo a jolicom ja meniace, až to je za mojego citaria lepšie, ako tá predná konstrukcia, pen mogu ja to ceniš. A ja také se nežaržím také nic na svoje nímske originále, kaž ja do sánskej rece, do přestajím, alebo pšen ja som, ja na sebe samego se nežaržím. Ja ze sobou samým obchádam lichotne a voľne.
1: Nie tak, až přigledujeme, kak se naša sánska rec gubio v dolnej Vúžice spešnej ako v gornej, dajo se tomu procesu docela zaživaš. Co by ty kronil?
2: My ga všichni pýtame už věc, ak let žasetky za možnosťami to, što mu procesuju zádoraš. My musíme všichni kroniš, a my to také vieme, až to, što ten proces nejo se zachopil po vojne. To, što ten proces je jeden proces, kýnč je už i 1000 let staré. My bývame přece i menšie, ale my nejsme na koncu nic. To je jedno dopoznáši, kenčo veľkým vážne. Ja som gáno jednu básňu písal vo Helgolandži a som tú slednú sádu pen napísal až Helgoland vúce, až my bývame všetci menej, ale žiadne nejsme nic. To, co gróniš, až také my nejsme ešte na koncu našeho pýtania za možnosťami svoju rec ukovaš. Nedajú žiadny konc tak dvojko, ako nás dajú a ako my našu rec pojedáme. A gab to jano ešte či stábili, alebo ešte mini, nejsme my ešte na koncu svojich múdrosťov.
1: Ty si ve oboma recoma doma, samo píšoš literatúru ve oboma recoma, si ty všesto nekaké škoda by zadorumil?
2: Jo, ja tých ľuží nerozumiem. Ak sú meniece, až ich kolie znajú jednu rec, až ono potom múdrejšie, ako až ono znajú dve rece. Každý ľuž, keď znajú veci recov, je múdrejšie, ak ten, ak jano môže se ve jadnej reci dorozumieť.
1: Čiže to recka nie sú jano slova, to je také myslenie.
2: To je také myslenie a svet se vie a veľký český pozdejší prezident a vedomnostník Masaryk Jogoniu, ty si tak veľa rázov ľuž, ak veľa recov umieš. Potakým, to je hlúposť, čo mogu ja jano groniš. Ja sú s tým groniš, až ja nerozumiem tých ľuží, ak si by myslí, až je lepý, až to gole umie jano jadnú rec. Ja si by myslím, až veľmi grieše na svojich samých žišach. Ja nie som z toho ženu škodu miel a jolico dovolené mogu ja to taký raz groniš. Ja, přesto, až ja umiem sánske a nímske, ja som také nauknu ľaško polskú rec, českú rec, tu ak som také ešte na gymnáziu miel. Ja som krádu dere nauknu rusojskú rec. Ja nesom z toho žiadne škody miel. A ja také vysebne, gledajúci na nímskú rec, nesom z toho žiadnu škodu miel. Ja som kmane také svojich nímskych žurnalistických kolego poučiš v ich rece. Ja všetci zase slyšom v rádiu, v televíze a také citám v nímskych cásnikách živné konstrukcie, opacné, ktoréž mne nadpadnú, dokúľaš ja ze svojim uchom a ze svojim recným rozumom netmákujom, až tam nám, že nieco trefíš.
1: Jo, Juri, ty si písal, ty si užekuješ tvojej mamie, až jo tebe tu rec dáva, ty za tým stojíš.
2: No se vie, až ja za to obstojím.
1: Hučovno žek, Juri Koch.

0: Mi chceme piedaš vo Juriju Kochu ako dramatikaria, viecej raz jove napisao nieco za nimsko-serske ľudové živadvo Budišin, jako dolno-serske graša sú zvýšili veľké úspiechy v našich sách, venio teke cestne cvong togo teatra a ku gešpie jogo burstaka pšiniaso teatra jogo neviecej znatú novelu vedno vodky najavišťo, mienim jogo knigve Višnina. Živiš nás často vesem a stržas, čo jo Koch je ve zjaviu, ve napšetla, že nimske jateke ve serskej rice ve lepši peznáša ja dobovo to, čo je niekotorež umielske kritikárie rada opisujú ako magický realizm, zamiesnione ve sviešem jazu vúžiskými postavami a materialistickým ľúbieniom. Graja a zastupný intendant za serský teater Marian Bulang ulicio ve cožo.
1: To je ten slúbený porík, tá iná a Matias, ktorýž sú živo niče ve delnosárske okolíne, a přes svoje dživo sú ten nímsky inženýr Zikhat tam to tej končine zabudží přes jedné nevedro, on vlastne za autom tam ciace a pýta pomoc a v noci tam zaklepa pola nich a ten inženýr sa nedám tiež do tej ene zalubuje. Hej, a s tým zabieží tá kriec, tá dráma, tá tragédia.
0: No a buža jedna druga rovnina, ako tom čojeniu dodajú, to groní Marian Bulang.
1: To ríka, že máme tam ešte jedno vodno muža, tak ako bajovú postavu, tú zívu, ako jednu starú sujanskú bohku a jeden praška, ako posredník. A tie jedna netak rec komentuje, alebo lepe prajne opisuje. A s tým nastane tiež jedna vosebitá atmosféra, što je vážne za tú podavíznu. Gajš príjemný sluchové tak rec.
0: Ako ve sluchu grašu groní Marian Bulang, to pasuje k tomu, co sa pochmonemu čojňujú, žež cesto nevieš, co realita jo a co je imaginácia. Skromadne s Madlinkou Šočic přeuzio Alexander Maruš režiu a ven pečmanio ten zúkuvý aspekt.
2: Was mir so vorschlägt, ist, dass wir sozusagen diese ganzen Kulissen auch so akustisch bearbeiten durch die Schauspieler, dass man schon versucht, die magische Welt auch so sozusagen visuell einzufangen, aber halt so akustischen Flächen und Defekten, die dann halt live produziert werden.
0: Jo, a nie o to případ, až Alexander Maruš rovno tož tu mašiznu, co obživaš po šakých staciach, jo se ven rošil do domonie, do Vúžice, ven pechadas rovnigo.
2: Rhône wird ja auch so anfangs abgebaggert und sozusagen so Ecken aus meiner Kindheit, wo ich in meiner Dubrovice ja noch rumgesprungen bin, die sind mittlerweile schon gerodet. Und ich war jetzt neulich bei meiner Mutter und konnte dann aus meinem Zimmer dann auch den Bagger schon sehen. Und wenn man nachts hört man den quietschen, also das ist schon ein großer Teil der Welt meiner Kindheit, den gibt es sozusagen schon nicht mehr. Und wir sind sozusagen mit eins der letzten Häuser, die vor der Abbruchkante stehen und stehen gelassen werden. Insofern gibt es da schon sehr persönlichen Bezug auch.
0: Tak dujko ako Višnina kvišo pod tým titulom přišla novela Jurija Kocha ve tožtej krajnej dobie najavišťo nimsko-serbského ľudového živadla v Budišine a premiéra bužo aprilu ve Dolnej Vúžice. My zjeme se chylu, aby se ešte více zadvomili do toho čojenia svižeme pak nepery kupku Hoj Rika s jazz muzikárium a komponistom Erikom Krossom z jeho projekta Feldlieder Metamorphosen a my svišime ho tu numeru 1 Tužna svajšba.